0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jedz
2: sem k stolu.
0: K stolu, čo? A čože je toto za stôl?
1: To nevidíš? Obrátil som šafe v dnom hore.
2: Ty na stolček si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: Ty vravíš, že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, ako keby si ho bol pocukrovil.
0: Hej, túto kravičku nepredaj. Poručík Duc.
3: Pardon, ja pomýliť se. Nebudu rušiť. Vyjedli?
1: Jedli.
3: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skúste.
3: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
3: Mlieko nepiju. Nepiju. To váš brat?
1: Brat.
3: A ten?
1: Tiež brat.
3: Všetci bratri, všichni. Tady jsou husle. Muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
3: No a ty?
2: Ja.
3: No tak hrej. Vem.
2: Nechce sa mi to...
1: Zahraj.
3: Hraj, na čo čakáš?
2: Keď je takto...

snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vráskach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje, dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.

0: kastlíku andělskou počtu mám.
1: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Jej hosťom je literárna kritička, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Marta Součková. Svetla, kam nedostanu, miluju tebe a pak. Neustále sa rozprávame o slovnom spojení literárna kritika –

čas vyhradený rádiovíkendovému stretnutiu s bývalými členmi Frontového divadla sa pomaly naplňa. Na záver už len citát.

0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jedz
2: sem k stolu.
0: K stolu, čo? A čože je toto za stôl?
1: To nevidíš? Obrátil som šafer v dnom hore.
2: Ty na stolček si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: Ty vravíš, že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, ani keby si ho bol pocukrovil.
3: Hej, túto kravičku nepredaj. Poručík Duc.
4: Pardon, ja pomýliť se. Nebudu rušiť. Vyjedli?
1: Jedli.
4: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skús se.
4: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
4: Mlieko nepiju. Nepiju. To váš brat?
1: Brat.
4: A ten?
1: Tiež brat.
4: Všetci bratri, všichni. Tady jsou husle. Muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
4: No a teď?
1: Ja.
4: No tak hrej. Vem hrej.
1: Nechceš nám to...
3: No, zahraj. Hraj, na čo čakáš?
1: Keď je takto...

snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vrázkach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje, dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.

0: Ideš ho preč. Heš, heš.
1: Hej, či som dobre u tetky Bachráčky na búroch?
2: Lež potvorí, už vás tu nie je treba. 3, 7, 14, heš.